Hledáš cestou mraku, kam se to šel, nevíš sám, už teď bohužel. Pospícháš cestou vlaku, kam si to jel, nevíš sám, už teď bohužel. A vítr se vrací sem k nám.

houbají koutkama. Koukejte, to je ten, co chtěl být nad náma. Nepřejem mu to, bylo ale právě na časy. Dáme mu bejvák a ať v něm klidně spí, že nejsme škoti celý mramorový. Nahoru nápis leží tu a hnije, už nešetří, ani nebuduje, už to má jistý, ať mu

0: Hudba, s kterou nejdál dojdeš. Radio Folk.
1: Řeka měla barvu hlíny, kterou přinášela z hor, a jen pod večerním tichem vlak si houknul u závor. V zubech suchý stýblo trávy, který podzim pozlatil,

tak doklízel jsem ve skříň, a když jsem chumáč prachu ze dna zvedal, já z nenadání našel jsem ten sešit, co jsem kdysi marně hledal.

ani moly z něj už nedostavit. Tak sedl jsem si do křesla a prolistoval sešit jedním dechem. Co stránka, kousek víkend, vystřižený aparátem s měkem. Pár fotek party drsňáků, co nevědí a zatím jenom tuší. A pod krempama širáků jim odhodlaně odstávají uši. Těm fotkám nijak neuškodil čas,

střídal za cestou a čekal, že je najednou zas potkám. Zase to nekonečný bloumání a stovky otázek a odpovědí

skalami a tušil, že co hledá, už tu není. Tam občas píše s panami a Dany, ten se dneska znovu žení. I ostatní už sebral čas a jako voda obrousil jim rany. A z velikánských balvanů na drobnej písku

se ještě budem spolu smát. Prej si to musíš srovnat v hlavě a chceš mít na pár týdnů klid. Odešla si pryč nesmluvavě,

může Bůh stát na tvý straně. Můžeš mít všechno, co chceš mít, od darů ošoupané dlaně. A všechno dát a všechno vzít, můžeš stavět schody ke hvězdám, nebo kolem sebe hráz, ale nedoufej. Že vrátíš čas,

Můžeš být mladý, krásný, silný, můžeš mít pravdu, můžeš lhát, můžeš mít instinkt neomylný, můžeš se na výsluních vřát, můžeš stát rovně nebo kulhat.

30 minut jízdy na východ od Oklahoma City za písečnou dunou, kde stál jsem na jejím vyvýšeném okraji a vzduch v dolině pode mnou byl rozpálen až na 100 stupňů Fahrenheita, zjevilo se mi jako na dlani město Praha. Město tolik opěvované básníky a novináři.

Praha. Čtvrtoevropská metropole s překrásným panoramatem Vyšehradu, Petfína a Hradčan. Praha v barevném koloritu revolučních přeměn. Před branami Pražského hradu se střídají stráže. Přijíždí černý bourák Bayern Motorwerk, vyváží primátora. Nápravy drnčí na nerovném povrchu, rychlost otřesná, nepřiměřená. Turisti prchají přes tviná dvoří. Prstkuva best! Vve primátor na šoféra. Prásk. Rozbitý nárazník, urvané dveře, blinkr uražen, reflektory roztvíštěny, dokován rozšklebený kufr. Barunky na ranc. Z bavoráku je hromada šrotu zabořená do fortelného pilíře katedrály, která se otvásá, a mraky zvýveného prachu doprovázejí neuvěřitelnou katastrofu. Pivaři se vyfítili z vikárky a přibíhají rovněž někteří reprezentanti galérie extraktu národa. Prezident, předseda parlamentu, ministři, církev. Držte, chraňte a braňte korunovační šperky, křičí kancléř na poručíka ochranky hradu. Vrtulník ministerstva vnitra ztrácí orientaci v prostoru. Orel, prostě nerozumím, přepínám. Rádio nepracuje. Helikoptéra přistává na prolomenou střechu chrámu nad presbytériem a propadá se. Lustry se vítí, tvíští se vitráže. Na nádvoří přistávají lešenářské trubky, trámy, krovy, fragmenty pilívů i nepřirozeně zpitvořené tváře chodličů. Petr Pavlev by měl radost. To přepis, říká prezident na adresu primátora. Sorry, říká provinile primátor. Příště, prstím dřív. Příště, paroduje prezident drzého primátora. Příště přijedeš tramvají. Zvím Prahu, nervózní srdce Evropy, s překrásným panoramatem Vyšehradu, Petfína a Proseku.

době, kdy jsem začal nový život, se objevily bolesti z ran, které jsem vám způsobil svým.

slávu, moc a prachy zažije za svýho života. Někdo holci musí počkat, až si umře. Na obláčku si pak šepotá. Trpělivost přináší trny i růže, slušnost vyhodila ze sedla lež. Můžeš jí svlíknout třeba z hadí kůže, skočí na tě ráda, když to chceš.

zprávy, prostřednictvím uzlíku budu vědět víc. Já si nevzpomínám, zapomínám, nevzpomínám. Pak budu mít v malíku, co jsem to chtěl říct. Já si nevzpomínám, zapomínám, nevzpomínám. Příště si udělám uzel na kapesníku, zabráním tak úniku informací z hlavy. Příště si udělám uzel na své paměti, zůstanou tak v zajetí aktuální zprávy. Zda jsem řádně očkován proti tetanu, to si nevzpomínám, zapomínám, nevzpomínám. Snad to dohromady dám, až ho dostanu.

prostřednictvím uzlíků budu vědět víc. Já si nevzpomínám, zapomínám, nevzpomínám. Pak budu mít v malíku, co jsem to chtěl říct. Já si

Byli jsme tam jen ona, on a já. A já si řekl, v báru se končí. Konec konců, zkusit se to dá. A tak jsem vstal a přisedl jsem si k ní. Objednal jsem další a sklenkou jsem si ťuknul, nejdřív jen si. A pak s ním. Já si už celý večer přál vás poznat víc. Jsem jen tak poutkou stířek,

povídal mi, nesmíte si to tak brát. Víte, ženský, to je záhada. Haha, možná můžete být rád.

je listopad. Za oknem prší snad. A i kdyby padaly zlaté cihly, těžko mě promočí. Ty tiše spíš a už se nebojíš, že málo je slov, co říct jsme si stihli.

paluby zametá naše hřích, které nás potápí. A spadla klec, já věčný neplavec, a čichni na

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

0: živá voda v moři hudby. Radio Folk.
1: Bylo to jednou takhle z jara, nuda si lehla do peřin, a já pil asi pátej džin. Přišel na kus řeči Tristan Tzara. Chtěl vidět, jak si tady žiju,

sám pozorně mi naslouchá a usmívá se pro sebe. Potom zašeptal mi do ucha, já něco měl bych pro tebe. Pak jen tiše třikrát zahvízdal a než jsem stačil vydechnout, kaštanovej kůň přede mnou stál, řekl, že chce mě

jedna z dominant, tak se to konečně krátí.

Těm, co je dobře, bylo by lépe, bylo-li by lépe těm, co je hůře, což ale nejde, aniž by těm, co je dobře, bylo hůře. A tak málo na to se dbá, aby bylo lépe těm, co je hůře, a tak ani těm není lépe, co je dobře. Těm, co je dobře, bylo by lépe, bylo-li by lépe těm, co je hůře, což ale nejde, aniž by těm, co je dobře, bylo hůře. A tak málo na to se dbá, aby bylo lépe těm, co je hůře, a tak ani těm není lépe, co je dobře.

0: je krátce po páté.
1: Kolik písní umíš, tolikrát si člověkem.

přes haličské pláně vane vítr zlý. To málo, co jsme měli, nám vody sebrali, jako tažní ptáci, jako rolísy. Letíme nad zemí dva modré dopisy. Ještě hoří oheň a praská dřevo, ale už je čas jít spát. Tamhle za kopcem je Sarajevo, tam budeme se zítra ráno brát. Farář v kostele nás sváže na věky, věnec tamarišku pak hodí do řeky. Voda popluje zpátky do moře, my dva tady dole a nebe nahoře.

mého kamení. Dubovými prkny on bude roubený, aby každý věděl, že jsem tě měl rád. Postavím ho pevný, na věky bude stát. Ještě hoří oheň a praská dřevo, ale už je čas jít spát. Tamhle za kopcem je Sarajevo, tam zítra bude se lásat.

prsty si hrají a límečky dřou, vím, co se nají, už hladově řvou. Prsty si hrají a límečky dřou, tak

ležím ti u nohou, buď mojí otrokyní. Silvice na řetězu, který nemá hranic, já starý Don Juan i neskušenej panic.

Dvě tečky na nebi, od nimi hustý hvost, skrz který ohře protéká. Dvojice sokolů, vtělená vznešenost, svou kořist odnesou do rukou člověka. Kdo pak je vypustil, kdo čeká na ně tam, kde další dravci řadují. Muž, který neříká, že sokolů je pán, jim všechny nemoci a rány vyhojí. Kdysi to býval bojovný rytíř, boží meč tvrdý a bez soucitu. Jako inkvizitor vrátil se z cest a ztratil smysl žití. Ztratil řeč, ztratil domov, kdy už přebolí to. Raději zapomněl, kde stával jeho hrad, to pevné hnízdo nad klidným údolím. Své krásné ženě tam často říkal rád, má paní, spolu zvládnem cokoliv. Až jednou nakázal, na plášť mi našli kříž, neslyšel prosby, neviděl slzí prout. Zavolal král, zavolal Bůh,

inkvizitor vrátil se z cest a ztratil smysl žití. Ztratil řeč, ztratil domov, kdy už převolí to.

horko jak v pekle, je na pláních tureckých, za pár let chlad a vlhko v pruských bažinách. V boji byl démon, v lásce asketický mnich, u ohně seděl a vzpomínal, jenomže nevěděl, že nezbylo mu nic, že nájezd lotrů, požár, křik a všude krev, lákavá kořist v těch časech nejistých. To je hrad bez pána a kráska v jeho zdech. Kdysi to býval bojovný rytíř, boží meč tvrdý a bez soucitu, jako inkvizitor vrátil se z cest a ztratil smysl žití. Ztratil řeč, ztratil domov, kdy už přebolí to. Na břehu řeky stál a chtěl to skončit snad, zarostlý, otrhaný, s prázdným pohledem, když skřídlem poraněným mu sokol k nohám pad. Důvod, proč prožít ještě aspoň jeden den.

0: Vlna pohody v Moři Komerce. Radio Folk.
1: Z nedočtených řádků písmen věd, který přeletím, sotva na pohled.

Pojďme na další sloku, pan farář bude mluvit o životě. Holky, co nechali mě, budou rvát si vlasy, budeš si muset hlídat svého kotě. Já nemám iluze, jo, přijdou horší

Znaven ach znaven vším já hledám smrt a klid, když vidím zásluhy rodit se u žebráka a bědnou nicotnost zas v nádheře se skvít a víru nejčistší zrazenou hořce plakat a zlatý vavřín poct na hlavách nehodných a dívčí něhu čest servanou v okamžiku a dokonalost pak budící už jen smích a vládu ve schromlých pařátech panovníků a jazyk umění vrchností zmrzačený a blbost doktorsky radící rozum a přímost zvanou dnes hloupostí bez vší ceny a dobro zajaté

vrchností zmrzačený a blbost doktorsky radící rozumu a přímost zvanou dnes hloupostí bez vší ceny.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

bazilejské před čantánem modrý svět. Je slyšet hlasitý smích, občas klarinet. Jednu kabaretní umělkyni tam od vidění znám. Jo, je vážně pěkná a jmenuje se Marianne. Pro ní námořníci ještě v přístavu přichází jak o srdce, tak o hlavu. Zrychluje se tep i dech sochám všech svatých na mostech.

bazilejské před šantánem modrý svět. Je vidět lidi, ve vzduchu kouř z cigaret. Noc je ještě mladá, to bude zase flám, ostatně jako vždycky, když si vyjdem s Marianne.

0: Hudba, s kterou nejdál dojdeš. Radio Folk.
1: Vzpomínáš na ten den, kdy slunce nevrhalo stíny, stařičký stavení s podlahou zdusaný hlíny, kde zastavil se čas na stěně v kukačkách. Schovaný před deštěm, venku v kapkách tančili víly, řekla jsi do ticha jen, prosím povídej mi ještě chvíli. No a pak roztáhla se v peřinách

těch zlých, abych věděl, že dvakrát nic nestratím. Vzpomínáš na ten čas, ještě nešel spirálou víru. Týden jak měsíc byl a na fatře jak na pamíru. A otvíral se svět za každou stanici.

Teď ve vlasech vítr mám a po kapsách sníh, mezi mosty řeky všechny přebrodí. Do časů lepších i do těch zlých, abych věděl, že dvakrát nic nestratím. Vzpomínáš na ten vlak nahoru do skal a do pískovců, prastarý mořský dno, podivný tlupy bezdomovců a vagón poslední.

jakoby v jiném čase. Kolik je hodin, ptá se, protáhne se v pase, aby se ujistila, dívá se do zrcadla, ne ještě nevyžila, ne ještě neuvadla.

zatím tajněji pozoruji, jak mluví sama k sobě, jak chodí po pokoji, chystá si snídani, rozlije hrnek mléka.

až ledy povolí, bejt váma nevnímám, když jsem tam zabolí. Tělo to řekne samo, šimrá mě pod pupíkem,

Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.

tam. Na úsměv tvůj já čekám den co den, na lásku tvou a nebo jiný z žen. Čekání znám, než mi doktor pozvedal, snad každý den já ve frontě jsem stál. Než odevřou, než vrchní přijde k nám, než pozvedal.

od synovce zarděnky, modrý kotě od ingoustu, bílý víno od psence. Chtěl jsem ti dát toho spoustu, teď mi došla invence. Samozřejmě ti tam vložím delikátní raneček s úzkoprofilovým zbožím pro tvůj něžnej sadeček. Ráno tě dám do kredence, do horního šuplete, a zavolám paní Zdence, ať mi svetr uplete. Naláká mě na sladkosti a na sbírku s moskyty, zapomenu na starosti, budeš pro mě vosk i ty.

písaře a slzy do tváře vodopád vylili a věžd by si byl a smrti ve vzdoru odešla ke dvoru s pocitem párie žít evangelia.

hluboké temnoty čekala Godoty ve jménu Trojice. Laskavá světice zmizela v Paříži a Kristus na kříži možná ji vyslyšel a stejně nepřišel.

Radio Folk. Váš klidný prostor.

Přešlo mnoho sluncí, rudý bratře, napříč naším oknem v prvním patře. Čas jako Rio Peco splyne tu, a my jsme tady, stále tady v Inetu.

Přešlo mnoho sluncí, rudý bratře, napříč naším oknem v prvním patře. Čas jako Rio Peco splyne tu,

Slečno, počkejte prosím na chvilenku, slečno, no co to máte za halenku, slečno, vždyť máte vnady téměř venku, slečno, vy nenosíte pod prsenku, slečno, takhle chodit venku to je nebezpečno. Slečno, sednem si spolu támhle v šenku, slečno, dáme si třeba vína sklenku, slečno, za odměnu mi na účtenku, slečno, orazítkujte svoji rtěnku, slečno, takhle chodit venku to je nebezpečno. Slečno, typnu si vás nejspíš na Němku, slečno, jste extra formát na nástěnku, slečno, vy máte ale krásnou fenku, slečno, kvůli vám pustím k vodě lenku, slečno, takhle chodit venku to je nebezpečno. Slečno, koukněte na mou peněženku, slečno, klidně vás pozvu na roštěnku, slečno, ten stud nechte na dešti venku, slečno, vždyť nenosíte dávno plenku, slečno, takhle chodit venku to je nebezpečno. Slečno, vy máte v sobě divoženku, slečno, pojďte se schovat pod pláštěnku, slečno, jen držte pevně tu svou fenku, slečno, slečno, máš pičák ostrý jako střenku, slečno, s vámi chodit venku to je nebezpečno. Slečno, to vypadá na neschopenku, na hodně dlouhou neschopenku, na vsteklinu i na žloutenku, na strašně dlouhou neschopenku, na částečný invalidní důchod, na částečný invalidní důchod, nebo snad na úplný invalidní důchod.

Houpací rybičky na nitkách mobile visí a mlčí a tváří se unile. Čekají každý den do večera, hne-li se atmosféra. Ráno co ráno zurčení skřivánčí, váhadla zneváží, loutky se roztančí. Ústřední topení ovzduší promění. I lín se pohne, ač ploutev mu dřevění. Sedm ryb navěky ulovených visí za rybářů v poslední hřích. Visí na naději, na skobě ve stropě, závislé na sobě, unikly potopě. Houpací rybičky na nitkách mobile visí a mlčí a tváří se unile. Čekají každý den do večera, hne-li se atmosféra.

Ještě je vítr na zemi a déšť a zvuk hromu. Ještě je tráva a oheň a cesta domů.

Ještě je vítr na zemi a déšť a zvuk hromu. Ještě je tráva a oheň a cesta domů.

ulicemi měst a nenašel nic, hoč bych stál. Mé dlaně zčedly prachem cest, jen má touha mě nutí jít dál. Cesta má se v dálce ztrácí a bezcílnou se mi zdá jen šlápot pár.

si zpíval blues. Byl jeden autobus, byl jeden autobus, byl jeden autobus a zvolna trousil trus. Byl jeden autobus, byl jeden autobus.

jeden autobus, a ten si zpíval blues. Byl jeden autobus, byl jeden autobus, byl jeden autobus, nechodil voz a pravou

autobus a ten si zpíval blues. Byl jeden autobus, byl jeden autobus, byl jeden autobus a zvolna trouk

0: Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch
1: me. Chtěl bych ti říct, pořád mám tě rád, i když není to lehký, sama nejlíp víš, a že nemám kdy

zas ti chci věřit. Každý tvý slovo a každej tvůj vzdech, protože než nevěřit, lepší je nežít, než zbláznit se z toho, než se jenom přijít.

Že přijdeš, už jsme tě čekali, vítej. Vymodlené brány se otevírají, vítej.

Tamhle klečí Pokorný, vzadu leží Líný a taky ten, co pro svou práci žil. Tam rozdává štědrý, tam krade lakomý, za námi je Střídmý, do očí směje se mu přežraný. Pak ti, co šíří nenávist a ti, co šíří mír, ti, co přejí všechno nejlepší.

Možná si teď říkáš, proč zrovna já? Vždycky jsem žil slušně, jak mi řekli, že se má. Ale tohle já už znám, tohle tisíckrát jsem slyšel. Od nepaměti jsem tu vrátnej host i majitel, jako teď i ty.

0: nepřišel nikdo, všichni nějak zapomněli.
1: Čerstvý vítr Plachet, Radio Folk.

listy se hrají a límečky dřou, lvy jen co se nají, už hladově řvou. Prsty si hrají a límečky dřou. Taková

0: prsty si hrají a límečky dřou, lvi jen co se nají, už hladově zvou. Prsty si hrají a límečky dřou. Taková abstraktní scéna.
1: Radio Folk. Plavba na folkové vlně.
2: We'll meet again. Don't know where, don't know when, but I know we'll meet again. Some

kdo si na hoboj a hrál již kolik dní. Hrál vždycky na večer touž píseň molovou. Ani si nerozžal oheň pobřežní, neb všechny ohně prý tu zhasnou uplovou. Neb všechny ohně prý tu zhasnou.

jak brilantně ovládám volant i stroj, když v zatáčce předjíždím vůz. Jsem roztomilým a šenk vybílím na to šup.

Měsíc se dral oknem do pokoje. Počkejte chvíli, teď padají hvězdy a jedna z nich je ta moje. Od někud ze tmy brnká slepý kytarista, polibek let mí řekou.

praští nevidátko, v kamnech kosti praští a po koláčích sladko. Pod okny na mě troubí limuzína, nebreč a pojď, tak zle to nezačíná. Ach, smutky, smutky z heřmánku,

červnové slunce zlátne. Co našel jsem, to u srdce si nesu, co ztratil, mizí v nenávratně. Na bříze na kmeni vyrostla holubinka,

0: Madonna Donatella.
1: Čekává na mě u předměstského kina v kostýmu z rozervaný plachty.

snad že se narodila po válce. Kolébku houpala jí potopa, tisíc let promarnila v zahálce. A když tma je blízko, až z nebe padají ptáci,

vichřice a začne smát se smíchem šašků. Pro ní jsem jenom jeden z tisíce, který svou odvahu má z prášků.

studnistud a zůstaň trošku lidská. Už hoří Drážďany, spí Elba. Najdi si na své stezky lékaře, dřív než ti pustí žilou dráby. Jezdi si dál v rezavém kočáře, ten ani smrt už nepřivábí.

Zas nemá doma nikde stání, desítky důvodů si zháním, už abych na cestu sedal. Pelikán křídly zamával, vítr je příhodný a stálý, za námi slunce mosty pálí, tak proč bych ještě vyčkával? Klenotník měsíc zavřel krám, z výkladu svoje šperky sklízí, obrysy domů v dálce mizí, tak naposled ti zamávám.

mých věčných cigaret a dýmek. Ty žiješ jenom ze vzpomínek a já se stále nevracím. Námořní mapy pokryl prach, mé knihy nikdo neutírá. Nevíš, zda právě neumírám, tam někde na ledových

kdyby mi kdo si řekl, že postavíme trpiv. Abych se mu za to postavil před objektiv. Prvně bych si řekl, že ho dlabu, a potom bych ho roztrhnul jak žabu. Vím, že by se mi to vymstilo, ale na také vtipy mě nikdy neužilo. Možná vám to bude připadat banálně, ale já jsem ztratil odvahu a malem jsem se ocknul v pakárně. Odvahu jsem ztratil a kaj jsem sehnul, furt mě kusek chybělo, furt mě bylo půl. Bo bez odvahy se těžko co si robí. Nic tak jak odvaha chlapa neozlobí. Dva dny jsem ju hledal, dva dny byla k nenalezení. Zlomený šel jsem hlásit strach.

9 hodin bylo ukončeno pátrání. Za 9 hodin bych tak maximálně poril zahradu. Kolikrát ještě déle čekám, než

měsíčníku. Ale pamatuju jenom tolik, že basa tvrdí muziku. Za 9 hodin byla odvaha zpátky na světě. Ten, co mi předával, praví dobře, si ju schovejte. Dejte si ju pod dva nebo pod tři zámky a já mu na to pravím, co tak do švýcarské banky, tam by mi ju zamkli a já by se měl svatý klid. A zítra ráno bych se s ním mohl naposled.

se do sebe na 8 knoflíků, vezmu si sebou jen kapesník čistej. Jak lemíš v ulitě, jak párek v rohlíku, budu si konečně sám sebou jistej. Nájem jsem zaplatil půl roku dopředu, ledničku rozmrazil, zavolal mi lék.

uší, trošku si promáznu mozkový závitek, provětrám svědomí, dofouknu duši, zavřu se do sebe na 8 knoflíků.

pánové zvou k tanci. Vlečky šustí opaty, výstřihy dost hambatý, pánové zvou k tanci. Znělka zlaté uličky, moždíře a paličky, Praha v renesanci. Znělka zlaté uličky, moždíře a

zaveři si oči a poslouchej, vzpomínky zvoní, zvoní. U letohrádku královny Aninky

Kubovi v Libni prý jsou kanci. Na hradě zní podkovy, šlechta jezdí na lovy, v Libni prý jsou kanci. Pocity má neblahé, mistr ty chode brahe, práv renesanci. Pocity má neblahé, mistr ty chode brahe, práv renesanci.

Zavři si oči a poslouchej, vzpomínky zvoní, zvoní. U letohrádku královny Aninky bude tiše.

se branci. Schwarzenberg si počítá, co budou stát z grafita, verbují se branci. Na toho, kdo zazlobí, má mydlář své nádobí, práv renesanci. Na toho, kdo zazlobí, má mydlář své nádobí, práv renesanci.

zavři si oči a poslouchej, vzpomínky zvoní, zvoní. U letohrádku královny Aniky

za dveřmi prosby a před nimi strach. Ty prosby jsou kámen na misce bach. Otvíráš dveře, jak se otvírá dlaň, a čekáš, co přijde.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

škoda jí, škoda je tvých modrých očí, bez tebe se stejně točí. Staví šibeničky, sbíraj dřevo na hraničky, sbíraj hlasy, sedaj k soudu,

naše láska byla šlágrem pro dva hlasy. A v každém baru klavna Klimper jenom pro nás.

co ty jsi měla ráda, to já přímo zbožňoval. Julie, co živ tu budu, Julie, jsi moje vůdu, to jsem chtěl říct. Julie, ta naše láska byla jako Shakespeara, každá postel propocená touhou našich těl. Julie, pak den se zlomil v pase a zavonila síra. To osud pohnul prstem

hrají pro nás tuhle píseň zvony. Julie a naši lásku dělí půl palcová mříž. Julie, to zmínila se doba a my jsme Clyde a Bonnie. Julie, je konec.

napíšu i tobě, stačí poslat nápis. A nespívám, buď křičím nebo šeptám. A přesto nejsem rapper s kytarou. Než se nikam nacpu, vždycky se slušně zeptám. Hostejno či střízlit, anebo trochu pod parou.

strašně rád jukeboxu český funk až do rána. Tolikrát jsem myslel, že můj život skončil, že nemá žádnou cenu se s ním dál vlíct. Přitom stačilo jen, abych v mozku něčím trochu pootočil. Milujte svůj osud.

Slavné obrazy velkých mistrů zdobí sbírky světových galerií a v kopiích přinášejí tajemnou krásu palety a štětců, prozu dlouhých hodin a bezesných nocí, bohatství ducha a dovednosti rukou i do nejprostších domků. Každý z nich má, stejně jako jejich tvůrci, svoji historii. Avšak ne každý malíř dokázal namíchat do barev dech věčného života a štětce vést tahem nesmrtelnosti. Mezi ty, kterým se to podařilo, patří italský malíř Leonardo da Vinci. Jedním z jeho nejslavnějších obrazů je Poslední večeře páně, který provází zajímavý a poučný příběh jako přesvědčivé svědectví o věčném boji dobra se zlem a jejich neustálých vzájemných proměnách. Když se Leonardo da Vinci rozhodl, že obraz namaluje, hledal nejprve model, podle něhož by vytvořil postavu Krista. Stovky mužů přicházeli a nabízeli své tváře očí mistra, který toužil nalézt obličej Kristovy krásy a ušlechtilosti. Po dlouhých týdnech usilovného hledání nalezl konečně vhodný model. 6 měsíců kreslil da Vinci hlavní osobu svého obrazu. V průběhu dalších 6 let nalezl postupně 11 mužů, kteří vytvořili vzor pro zobrazení 11 apoštolů. Jen jedno místo zůstalo prázdné. Místo pro tvář Jidáše. Opět dlouhé týdny pátral da Vinci po muži s tváří poznamenanou kletbou pokrytectví, podvodu a zločinu, s obličejem, který by představoval povahu schopnou zradit nejlepšího přítele. Po mnoha bezvýsledných pokusech nalézt jej, se da Vinci dozvěděl, že v Římě byl odsouzen mnohonásobný zločinec k trestu smrti. Mistr hned odejel do Říma a vyhledal vězení, v něm se onen muž nalézal. Když ho vyvedli na nádvoří a sluneční paprsky se zabodly do jeho tváře, poznal da Vinci, že nalezl poslední model svého obrazu. Dlouhé, rozcuchané vlasy pokrývaly trestancova ramena a hřích se zločinem vepsali do jeho tváře hluboké jizvy nenávisti, zbabělosti a hrůzy. 6 týdnů maloval da Vinci 13. postavu Poslední večeře. Když obraz dokončil a strážní odváděli odsouzence naposled, otočil se a zvolal: Pane da Vinci, vy mne neznáte? Vy opravdu nevíte, kdo jsem? Ne, nikdy v životě jsem vás neviděl, odpověděl mistr. Dázavý pohled trestancových očí spadl do prachu nádvoří. Pak se ještě jednou obrátil, pohledl na dokončený obraz a rozpraskané rty zašeptali: Vždyť podle mne jste před 6 lety maloval Krista.

značí jeho jméno a tribuny vstávají, tam teď nesmíš, uzavřeno, přesto všichni čekají, pojedou, pojedou. Tvoje stopky v trávě leží a tak s Bohem zašeptej, vteřiny si dále běží, ale ty už nečekej.

i po letech tě tam zdraví. V jeho depu měříš čas, čas, který se nezastaví. Jako dřív tu čekáš zas, kdy pojedou, pojedou, pojedou, pojedou.

0: Radio Folk. Nic víc, nic míň.
1: Já žil jsem jednou v horách, jak sám pes dlouho let. Já mluvit skoro zapomněl, však cit mé srdce hněd. Já kýdl lesní plody měl a proklínal jsem svět. Až jednou oko dopřálo mě dívku uvidět.

chodí den. V samohláskách procházím pospátku svým rozumem. Měsíc ty dne v rybníku, jakoby tam talíř spal do pyžamovejch knoflíků.

nezaplacený duch. A život běží dál jako bílý.

déšť a barvy duch a cesty zpátky zmizely někde v houští. Těžko se smířím s tím, že už nejsem dobrodruh,

0: Hudba, s kterou nejdál dojdeš. Radio Folk.
1: Až se sejdem znovu pod stromy,

zas půjde slunce oblohou čistou, modrou, vlaštovky se slétnou na

uchopil aktovku, na kolena dal aktovku, odemkl aktovku, otevřel aktovku, vyndal z ní obálku, na stůl odložil obálku, uzavřel aktovku, položil aktovku. Uchopil obálku, rozevřel obálku,

odložil razítko, uchopil aktovku, na kolena dal aktovku, otevřel aktovku, uchopil obálku, vložil tam razítko, zaletil obálku, uschoval obálku, uzavřel aktovku,

Tož spláchl jsem smutně díl A a spláchl jsem smutně díl B. A to, co mi zbylo v ruce na tom smutným BC, to byl C díl. Ach jo.

jsem všechno zažil. Někdy se mi zdá, a to mi vlejvá krev do žil.

hvězdí den. V oblacích zapojen.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

0: Přivedl jsem domů božce nádhernýho nosorožce, originál nosorožce, koupil jsem ho v hospodě. Za dva rumy a dvě vodky, připadal mi velmi krotký, pošlapal mi polobotky, ale jinak v pohodě. Vznikly menší potíže při nástupu do zdviže, při výstupu ze zdviže, už nám došlo lehce. Vznikly větší potíže, když božena v negliže, když božena v negliže, řvala, že ho nechce. Marně jsem se snažil božce vnutit toho tlustokožce, originál nosorožce, co nevím. Vidíš v obchodech, řvala mě, že jsem bohem, pak mi řekla, padej s bohem, zabouchla nám před nosorohem, tak tu sedím na schodech, co nevidím souseda, jak táhne domů medvěda, originál medvěda, tuším značky grizzly, už ho ženě vnucuje a už ho taky pucuje a zamčela a trucuje, tak si to taky slízli, tak tu sedím se sousedem s nosorožcem a s medvědem nadáváme jako jeden na ty naše slepice.
1: Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.

třepetaly se tam ve vejškách, zářivý jako zvon. Sametově hladily ty tóny tvojí trubky a lidi široko daleko

stará deka tam v hlubinách snění, se divé proudy v klidnou řeku mění. Co měl, dávno už není, pluje od pramene k moři. K moři zapomnění na břehu sedí rybář, očima koulí.

0: Radio Folk. Nasloucháme si.
1: Tak v první řadě díky vám za dobrý vkus. A taky velký díky zvukaři, protože někdy se to takhle podaří. A taky pořadatelům za milá pozvání, kde všude hrajeme, že nejsme nahraný. No ale všechny tady jmenovat nebudu. Už jenom Slávka, předsedu Fine klubu.

jako papiňák a stejně to dá vždycky nějak. Jako Ježíšek, co ti nosí dárky a jeho chrápání je slyšet z dálky. Pavlík Stránský a jeho Stradivárky.

0: leď, leď.
1: Aleš, je děsně vtipnej, ale stojí až tamhle vzadu a tak je vlastně vyplej. A v tomhle crazy stádu hraje na tohle. Má to 4 tlustý struny a když to zmáčkne, tak to strašně duní. A jeho číslo je 0609, 3151, Aleš Krejza, zavolejte mu do klubu.

Máme tu jednoho Jimmyho, štědýho knírače krátkosrstýho. Takový milý, přítulný zvířátko, a tak je potřeba ho držet nakrátko. A neublíží ani mouše, znáte to, hotovej beránek ve vlčím rouše. A když je blízko pěkná kočička, vytáhne perkuse Jimmy Voďas alias Mirek Vodička.

No a já jsem prej fešák docela, jak mi ten klobouk padá do čela. Na tom se shodla celá naše kapela. Taková kritika, koho by bolela. A hraju taky pěknou řádku let. A moje prsty by mohly vyprávět, kde a komu a co všechno už zahráli. A teď i vám, songy Mandarí, Milan Pilař a moje kytary.

prvním nám tady zpívá růže, co může za vaše husí kůže. A když sflétnou, dá se do díla, těžko uvěřit tomu, že nebyla nikdy na hudebním táboře, že s tou píšťalou je fakt za dobře. A v noci na cestách, když hovoří, tak celý auto smíchy položí. Znovu zrozená, náladová, snová, mí.

Jemu se písničky zdaj a sami se mu ve spánku zaspívaj, protože vesmír ho má prostě rád a on vám to chce tak hledat. Houkačka, banjo, kytara, Dan Bednář a my jsme Mandela a tohle je pro vás.

0: Jak jsem vyrost, už mě nežere, že nestihnu být správnej chlap. Totiž zasadit dům, slodit strom a syna postavit. Jsou i jiný hodiny, například pětiletej rům, na nádrži chrom a cesta rovná jako nit.
1: K čemu realitní poradce, mý okna nemaj rámy, zimy bejvaj krátký a sedlo netlačí. Svojí vilu vozím na sajtce, v ní všechny nutný krámy i kompas, který zpátky se nerad otáčí. Dobře vím, co měl bych, co se čeká,

0: vymyslet galaktický šlum. Jazz a Erich Fromm a pěkný cizí slovo shit.
1: K čemu investiční poradce, mý prachy neznaj zámek a stačí jenom zívnout, z kapsy vyletí. Nechci známý ani ovace, vliv a sbírky známek, můžete si plivnout,

slunci nedosáhl. Na zádech má křivý.

0: mají.
1: Uranox jíst.
2: No to mi teda.
1: Oni mají.
0: I katapeko.
1: Ty prdeli.
0: Uranox jíst.
1: Oni mají.
0: I sos pírko.
1: Kvoty z Brazílii.
0: Katapeko.
1: Uranox jíst.
0: I sos pírko.
1: Brazílii.
0: Katapeko.

nedopitý džin. Skutečnost potrhlá dál marně hledá rám. Obrazy na stěnách, obrazy z pavučin. Za okny bez záclon je nezakrytá noc.

povídá mi holka, ty se mi vůbec nelíbíš. Povídá mi holka, ty se mi vůbec nelíbíš. Ale do postele zajeď a koukej, ať to

jen kousek přes 20. Pár malých rolí už mám za sebou. Stihla jsem něco postrácet, výčitky ještě tolik

je mi kousek přes 20. Můj svět je plný starých závazků. Vracet se nebo nevracet, Hamlet měl celkem snadno.

0: Rádio Folk. Váš klidný prostor.
1: Dnes v noci zasněží.

0: Před pár minutami bylo 14 hodin.
1: Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.
0: V této hodině hrajem na Radio Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu. Tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

bez duše. Zase mi ztrácí zubatý střely do kuše.

Když den je noc a noc je den a všechno do sebe se mísí a ty jen stěží stíháš rozlišovat čas. Jinde pomoc nehledej, bolestivý kompromisy a do vlastní kůže zbývá nalý sas. Když topíš, se padáš, nutí tě klesat na hladinu, dlouhá cesta, to je realita sen. Když zbudíš se uprostřed noci a přesně víš proč, přesně znáš ten pocit. A to je realita sen. Když den je noc a noc je den a ty se lížeš vlastně.

této hodině hrajeme na Rádiu Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

Monteriu visí tabule, když žiješ, nežij na nule. A tak zmizela z naší ulice, jako když vystřelíš z ručnice.

tak si běž a zkus mě žalovat. Slušnou holku těžko pohledat.

kdyby tady byla.

0: Radio Folk. Nic víc, nic míň.
1: Přistup blíž a nestůj stranou,

odzvonili ticho, město chystá se krást. Z podzemní dráhy už jen medvědí past. Porodní tramvaj čeká poslední řez, císařský ostrov plave nahoře bez. Patroly nahlásily změny pozic, malíři opíjí se u kompozic. Velmoci hlásí rozpad kolonií, tvý smutný oči nikdy nepromíjí. Knihy se pokácely do plichovek, holky je kradou z nočních hotelovek. Z dlaní jsem celý večer táhl střepy, ty prasklí džbány sotva někdo slepí. Na jedno téma školních variací smutky ty začínají u legrací. Životy rády chodí přes mrtvoly, tvý smutný oči nikdy nepovolí. Války růží jako války barev, pochod armád velkých tučných larev. Za tvými okny planou nepokoje a je to zvláštní, že už nejsou moje. Děti tě naučili ententíky, jak čercem taky vylít z elektriky. Spálenou trávu ještě dlouho bolí, tvý smutný oči už mi nedovolí. Hledám ti odstín, dva dny nevím, kde je. Svolal jsem komplet všechny čaroděje. Jak vyšli z módy, neví, co se nosí, tvý smutný oči nikdo neukázal.

za ním zašel, já jsem za ním zašel, já ho exhumoval, abych tady nad ním takhle rozumoval, jaký si to bývá.

0: jak je to daleko od bytí k nebytí. Pepek se jen usmál, bez masou čelistí, a střel by tě zatlel, rozplynul se v listí.
1: Radio Folk, váš klidný prostor.

Škoda, že nebydlíš přes ulici, když slyším, co kartářka říká. Škoda, že nebydlíš přes ulici, když deru se spodevá víka. Škoda, že nebydlíš přes ulici, když léto se k podzimu mění. Škoda, že nebydlíš přes ulici, když nebylé ještě víc není. Škoda, že nebydlíš přes ulici, když v prodlevě volně se píše. Škoda, že nebydlíš přes ulici, když tahá mě za provaz v břiše. Škoda, že nebydlíš přes ulici, když jí má mě k počkání touha. Škoda, že nebydlíš přes ulici, ta ulice jménem je dlouhá. Škoda, že nebydlíš přes ulici, by byla aspoň nějaká šance. Škoda, že nebydlíš přes ulici, v hospodě na Sklamance. Škoda, že nebydlíš přes ulici, když vysmívá se mi počasí. Škoda, že nebydlíš přes ulici,

se zdali má. Není slyšet jeho sten a báseň ho táhne, by zůstal u svých. Škoda, že nebydlíš přes ulici, by mohl otevřít okenice a ještě více

vidět. Škoda, že nebydlíš přes ulici, za to přání se nemusím stydět. Škoda, že nebydlíš přes ulici, když píchá mě stříkačka v noze. Škoda, že nebydlíš přes ulici, když mraky plují po obloze. Škoda, že nebydlíš přes ulici, když na lásku čekám na tebe. Otevřel bych okna do ulice, zatáhnul provázkem, uviděl nebe. Škoda, že nebydlíš přes ulici, byl bys mi především radil. Škoda, že nebydlíš přes ulici, byl bych se o štěstí vsadil. Škoda, že nebydlíš přes ulici.

škoda, že nebydlíš přes ulici, byl bys mi radil, jak z vzteku, na pohledu na doteku, oros mi schladil rum i deku.

0: Škoda, že nebydlíš přes ulici, kde oči mé a srdce bydlí. Škoda, že nebydlíš přes ulici, když smutný se klepu na židli. Škoda, že nebydlíš přes ulici, kde by jsme v pravý čas byli. Škoda, že nebydlíš přes ulici, kde by jsme oba dva žili. Škoda, že nebydlíš přes ulici.
1: Radio Folk. Plavba na folkové vlně.
2: We'll meet again. Don't know where, don't know when, but I know we'll meet again.

Jménem Jeruzalém, v hlavním městě římské kolonie, na sklonku Velikonoc, Pilát si ruce myje. Otrhaný Ježíš stojí opodál,

Křevnovským klášterem tedím knihy se pálí ve jménu kalicha, oltáře rozsekali. Dobrý muž schovaný za portál křičí,

o poutech a zradě, nad ránem hlad a srdce jako rozinky, po zemi básničky a národ zase na dně. To voněl čaj a sandálový tyčinky.

a srdce jako rozinky. Šeptem jsme stříleli a tak jsme umřeli.

0: řekněte někdo něco.
1: Všichni, co ho viděli, tak mi okamžitě předloží jízdenku, ano? Vy se tam odsesmějte, pane, ano, a vy vedle něho už vůbec ne. No, ukažte mi, paní, tu dírku. A najednou je ticho, co? Bílý, pane, tu nemáte to, co tu máte mít.
0: Ale jak to?
1: Bílý, pane, tu máte něco jiného, než máte mít.
0: Ale to není možný.
1: Bílý.

Má dítě to v pořádku, kruci. Počkat, páne, vraťte se, páne, vraťte se, počkat, páne, vraťte se, páne, vraťte se. On zrychlil, no tak to

0: Je krátce po 16. hodině.
1: Vlna pohody v moři Komerce. Radio Folk.

na vodě, červen 30. Stromy uhnívají dole, měsíc je dojatý. Cítím puls a tlak, vše duní jak tůň. Někdo stojí vzadu, tam co mrtvý je kůň. Neřekla slovo, ticho na drátě, odešla z mě.

nesporné, co plno stínů. Kde světlý den, tam cestu sotva znám. Kde průzračnost, tam výkladem

večer i troly se skví. Když ležím na znak, strach mám z padání. Bohatství čekám, ničí nejsem pán. Mám vše, co chci, nic na čem srdce lpí.

0: ač mám ovšem vědomí. Jsem stranický, jsem zastáncem všech stran.
1: Co chci?
0: Být z těch zas plat, kdo bráti smí. Srdečně přijat každým odmítá.

Zdání někdy klame a klamy se někdy zdají, kdo ví, jak to je. Když si chlapi spolu jen tak po frťanu dají, kdo ví, jak to je.

Nelidský je můj osud spíš, nikde tady nemám skrýš, nikde jíst mi nedají, tak si šeptám potají, co by řekl.

kopeta může s klidem v minutě na místě, kde stála teta, nechat plavat labutě. A tu tetu jednou větou na Venuši zanese. A Venušané s mojí tetou budou samá recese. Hej, Venušané s mojí tetou budou samá deprese. Neboť tetička

0: Folk je železná košile. Radio Folk.
1: Tuhle jsem chtěl napsat nějaký text a vychválit tu krásu kolem do nebes. Jak jsem na to pořád myslel, ve snaze vyrobit chytrej rým. Někde v koutě báru zařval chlápek, aniž by zvedl hlavu od novin. Je to dobrý, nebe je modrý. Je to dobrý, nebe je modrý. Jako výkřik z baru bych to bral, ale kritik by mě na kusy roztrhal. A já na ně tolik dám, když tě nemají rádi, zavřeš krám. V tom hesle je ale úplně všechno, co v svý hlavě po divoký noci mám. Je to dobrý,

když jsme sedávali v hospodách, na všech válečných poradách. Někomu došla řeč a než říct blbost, co by byla křeč. Pod vlnou alkoholu se to s ním svezlo.

nakonec nic na tom není. Zbalit pár cajků a jít, u přátel nalézt pochopení, seš tulák a co víc můžeš chtít.

0: přišlo jednou, když byl mráz, na rtěch úsměv, tichý hlas, znavené usedlo na můj klín. Trochu těžké, mlčím dál, trochu blázen, trochu král,
1: jsem tvé štěstí,
0: řekla, a já jsem to bral.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch the

0: bytomost je denně otevřeným krámem, včetně nedělí i sobot, na své tradiční procházce porcelánem. Zase rozřízem si chobot.
1: No co dělám?
0: No co dělám? Blbnu jenom tak, anebo z chlastu, radši sklidu.

Kdybych byl tolik starý, jak jsem blbej, bylo by mi 300 let. Zase k hodným lidem byl jsem tvrdej,

už vidím moudrých prsty vztyčený, že do slavníku ukládat bych měl. Myslet jen na svůj rabat a hrabat, hrabat, hrabat, tak pánové, to teda bohužel.

0: 30 copánky a dělíčky, má 30 copánky a dělíčky, 40 melíry a faldíčky, 130 paruku a chlebíčky.
1: Radio Folk, váš klidný prostor.

Tramvají, tramvají, cestou jsem stál. Nebyla plná ani prázdná, já pořád lál. Před zrakem mým nabroušeným koukala vdál. Sedící slečna asi 16, dlouhej vlasí vlál. Přední paní s taškou

z displeje telefonu. Zbývají otázky, proč kliknout na ikonu. Viděl jsem zapadat

za dveřmi prosby a před nimi strach. Ty prosby jsou kámen na misce Bach. Otvíráš dveře, jak se otvírá dlaň, a čekáš, co přijde.

Tento krybník, večerní terapie vodou, lehnu si u břízek, vždycky to zabral, vždycky až na dnešek.

vánoční sever. Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.

a zpívá aj vaj vaj. Nevěsta krásná, má šperky lesklé, nad hlavou vzácný bílý baldachín. Dnes ani šalmaj nezní tak teskně, sloužící leští stříbro, měď a cín.

šanci. Nedělej nade mnou kříž. Budu se snažit ze všech sil, abych ti lepším mužem byl, i když tomu příliš nevěříš. Já vím, byl jsem, byl jsem, byl jsem, a taky pil jsem, pil jsem, pil jsem. Ani těch peněz tolik nebylo, jak by radno bylo, to se od včerejška změnilo. Jsem lepší. Lepší. Jen co vydělám velké prachy, zajdu k Fischerovi na kuří rynek. Řeknu, pane Fischer, tady mě máte milion, si vemte, pošlete mě dál než do Kateřinek. Poletíme na Malorku, v apartmánu budem se líbat, s chladným drinkem v tamním horku.

Moje milá, dej mi ještě šanci, nedělej nade mnou kříž. Budu se snažit ze všech sil, abych ti lepší muže byl, i když tomu příliš nevěříš. Já vím, byl jsem. A taky pil jsem. Ani těch peněz tolik nebylo, jak by radno bylo, to se od včerejška změnilo. Jsem lepší, fakt lepší. U Hellera koupím Audinu, abych naštval místní hochy. Pak pojedu k radnici a budu jezdit po rondelu po kolem tý bronzový sochy. A dokola, loket z okýnka. Měli mě zavola, to je...

Což pak nevidíš, jak mi v očích mraky plynou. Což pak nevidíš, jak mi v očích mraky plynou.

0: svět.
1: Příboj směje všechny hříchy, někdy stačí jen pár vět. A lidi umřou smíchy, hledám pravdu už pár let. A prošel pro ní půlku světa, včera mi řekl dět vše věd.

stál kousek za vsí a v něm jenom hajnej spával. V něm z dálky vlak i ze vsi pes zněli tak zvláštně, že si vzpomínám i dnes. Jo, to byl čas mých jahodovejch vin, odřenej

kde je fik, fik, fikce. Jenže takových rybek už měl ten chlápek prsty a všecky slibovali, a všecky slibovali. A když se obměkčit dal a do vody je pustil, i s přáním uplávali, i s přáním uplávali. Česká ryba je kluská a šupinami krytá, ta ti něco nakecá a člověk se nachytá. A to je realita, a to je realita.

šipce, kam až jde realita a kde je fik, fik, fik, fik, fik, fik, fik, fik. Co pága si právě dělá, Francouz z Paříž?

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

Jenže pro takový jako já tu není místo, protože tu chceme mít čisto a nestojíme o nikoho, kdo nám bude podkopávat náš systém jistot. Nemáme zájem o asociály.

Budeme mít stejný síly zpět k vyššímu cíli. Zavedeme nový spotřebitelský soutěže, nasadíme si nový otěže, mákneme si u těžební věže, nahradíme stroje, budeme makat ve stoje i v leže. Udělíme si hafo řádů za úctu k úřadům.

Když mě to leká, vím, že ze mě uděláš lepšího člověka, že mě zařadíš do programu, že mi nahradíš tátu, že mi nahradíš mámu. Vezmeš mě na party a tam karty na stůl vyložíš. Řekneš mi, že když chci do tvý party, musím se stát partyovým zbožím. Řekneš mi, že v zájmu recyklace musíme se vracet k hodnotám minulý generace. A nakonec v rámci team buildingu všichni společně hodíme ručníky do ringu.

Heligonka, Žianek to bol, Jarek nohavica. Po vlaku som sa chválil týmto kurikulu vité, na gitare len pár strún a oči slušne spité.

se tají, před vašimi zraky se rozehrají. Slova a činy až dech se tají, před vašimi

0: pěknej obličej. Kdo pod paží sprej nafoukal, a jsem in a je mi hej.
1: A jsem in a je mi hej.
0: A jsem in a

to je lid i povídá. Divím se těm škarohlídům, něco jim furt zavazí. Vždyť to jídlo krásně svítí a nikdy se neskazí.

0: chemie ne, přece my, chemie ne. Nerozumíš mi? Chemie ne.
1: Před malou chvílí bylo 20 hodin.
2: Folk na srdci, folk na jazyku. Radio Folk.

0: show.
1: Světlo v sále zhasíná, končí se tahle malá show, vrátná u vchodu už zavírá, tak naschledanou. Jen tam dole v baru slzíček pár uroní, malý klaun rozmaže si maškarádu.

tak nalejte mu ještě. Světlo v sále zhasíná, skončila tahle malá show, lampa nad vchodem už zhasíná, tak naschledanou, naschledanou, naschledanou.

kavárny, zřel jsem mloka, jak se děs přijíma lokal moka. Měl černý kvádro s žlutými fleky, já přitom pohledu pokal steky. Od těch dob, když vidím mloka, fláknu ho pěstí do oka.

jsem jet zahrát do Třebíče, jenže jsem v autě zlomil klíče. Tlačit se nedá, je to těžký, nezbývá, než to dojít pěšky. Tak šlapu ku Třebíči, no je to prostě těžký. Pranta má běda,

u dveří mého bytu, potkal jsem na schodech vepřovou kýtu. To ovšem zdaleka ještě není všecko, s tou kýtou se za šlachu vedlo plecko. Asi byl bezmasý pátek, tak šli na procházku z jatek. Franta má pera, Ježiši, Franta má pera, olé!

keři. Zkusím tě utrenout, pak vypít k večeři. Kdo si pro mě říkal, si vějíř a já horký vzduch. Roztanči prsty jen tak, nastaž můj.

spát.

stál kousek za vsí a v něm jenom hajnej spával. V něm z dálky vlak i ze vsi pes zněli tak zvláštně, že si vzpomínám i dnes. Jo, to byl čas mých jahodovejch vin, odřenej

kde je fik, fik, fikce. Jenže takových rybek už měl ten chlápek prsty a všecky slibovali, a všecky slibovali. A když se obměkčit dal a do vody je pustil, i s přáním uplávali, i s přáním uplávali. Česká ryba je kluská a šupinami krytá, ta ti něco nakecá a člověk se nachytá. A to je realita, a to je realita.

Curu lítat, či jít po šipce, kam až jde realita, a kde je fik, fik, fik, fik, fik, fik, fik, fik. Co Pága si právě dělá, Francouz z Paříž.

vláda si právě dělá občan hrdlořez. Na dělání dírek si šel koupit nebo zez. A co pága si právě dělá, bo

Sama sahám si na duši, jestli jsem hrdina, anebo dezertér. V batůšku na zádech nosíme fotky svých blízkých. Střelka jde na jih a my musíme na sever. Nad hlavou ohňostroj zuří, ne, ještě nechce se umřít, ani jak hrdina, ani jak dezertér. Prokleté období lásek a nenávistí, proč si mi, Fauste, řekl, sáhni a ber? Po dlaní žížala leze mi a já chtěl dožít zde na zemi, trochu jak hrdina a trochu jak dezertér. Sbírám svou odvahu, ona je schoulená v blátě. Malinký vrcholek obrovských ledových ker. Oči mám bolestí podlité, kde je můj spasitel, který mi řekne, jsi hrdina a ne dezertér. Který mi řekne, si hrdina a ne dezertér.

stalo se v Plzni v 16. století. V takovém klášteře, který už není, že dorazil z dálky mnich, prej to byl Španěl, krásnej i urostlej a patřičně hrdej. Boty si ochodil, boty si neochodil, boty si ochodil, boty si neochodil, boty si ochodil. Boty si nemohl ochodit, protože měli tvrdou podrážku. Jemu to vadilo, jemu to nevadilo, jemu to vadilo, jemu to nevadilo, jemu to vadilo. Jemu to nemohlo vadit, protože mu to bylo úplně šumafu.

oni mu to věřili. Španělsky řekl, dejte mi komůrku vedle bratrance, já budu klidnej. Byl to příbuzný, nebyl to příbuzný, byl to příbuzný, nebyl to příbuzný, byl to příbuzný. On to nemohl být příbuzný, to ale nikdo nevěděl. Dali mu komůrku, nedali mu komůrku, dali mu komůrku, nedali mu komůrku, dali mu komůrku. Oni mu tu komůrku nakonec dali.

toho příbuznýho se vyklubalo něco strašlivýho. Ne žádná obluda, jenom smutná dívka, co nástrach se nebála, šla za mlým do kláštera, za muže se strojila, nebylo to stejně nic platný. Oni se milovali, oni se nemilovali, oni se milovali, oni se nemilovali, oni se milovali. Oni se nemohli milovat, protože to nebylo dovolený. Mniši je zabili, mniši je nezabili, mniši je zabili, mniši je nezabili, mniši je zabili. Mniši je nemohli zabít, nebyli na to stavěný.

tak vrazili do ulic za zedníkem Šimicem. Šimice, pojď nám ukázat, jak se zeď staví. V jedné tajné chodbě je potom zazdili. Ona vřískala, on byl klidnej. Mniši byli rádi, mniši nebyli rádi, mniši byli rádi, mniši nebyli rádi, mniši byli rádi. Mniši museli být rádi a ještě se naučili míchat maltu. Oni tam straší, oni tam nestraší, oni tam straší, oni tam nestraší, oni tam straší. Oni tam musí strašit, protože je to jenom pověst.

další připomínky řešil soud. A tehdy po třetí si řekl, nevadí, zase bude líp.

0: dano.
1: Radio Folk. Plavba na folkové vlně. We'll meet again.

rozdávat a něhu novou mít, najít ve svém nitru pravý klid. Tvá ústa sládnou loučením, jiný je ocení. Obzor jste měl jedním mávnutím, hledám sílu, stojím bez hnutí.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

0: Radio Folk. Nasloucháme si.
1: Chrchlání kulisáku rozléhá se ránem a tlamy kojí spolkli balkon z překlišky, pod kterým večer stál Kristián se siránem s pohledem k Roxaně upřeným do výšky. Všechno má značku, všechno je

0: předem dané. Tady si nejde hrát na vadí, nevadí. A světlo vrhá stína barvy oprýskané, šprajci a vrtíky se vprostřed hromadí. Venku mrzne a tady sálá prudce, ze stropů bodák jak ústřední topení, láhev plzně na nápovědní budce, tomu se chlapi teprv říká umění. Mladíčka milovnice, to je pěkná dcerka, před zkouškou ráda si osahá repliky, přichází první herec, za ním první herka a ruský režisér nám říká, malčiky. Postavte etosem a tuto zas tady. Tak táhnu na jeviště kancelářský stůl, dorvu ho doprostřed a rejža z páté řady. Řve na mě, bystro, bystro, proba začne půl. Pušky jsou vidle a pomeranče z pěny, pišáky z kožichy tu stojí za skálu, přenáším židle a kreslím na zem stěny. A kdyby něco, sedím tamhle v portálu. Blondiaté subletě padá kapesník z dlaní a za ním následuje dramatické nic. Pak vcházím já a říkám, paní nesupsaní, za stovku vám tu klidně zařvu z plných plic. Inspice vzteká se, že umělky nic loním, na vás tu chlape není nikdo zvědavý. Pokrčím rameny a dál si potem voním, zatímco umělci jsou mídlem voňaví. Pak komik prodá svůj žertík číslo 1, co našel na Nově a nebo v kanálu. Káva je voda, sofa stará bedna, a kdyby něco, sedím pořád v portálu. O pauze v klubu nejdřív všechno spraví panák, než herci vyčerpaně padnou do křesla.
1: Dejte mi matonku, já jsem tak rozervaná, abych tu hlavní roli vůbec unesla.
0: Matonku nanese pár drobných kapek na rty a já si ke stolu odnáším 12. Jsem taky rozervaný, vykládám si karty, když teplé pivo zvolna pění na tácku. Nahoru dolů je všechno jenom jako, i mistr Rezner říká, ahoj Luboši, jdem čurat spolu na dlaždičky rako a jsme v tu chvíli dva nejlepší kámoši. Všechno má značku, všechno je tu předem dané, tady si nejde hrát na vadí, nevadí. Až pozdě večer se ten velký zázrak stane, až stovky diváků se dolů posadí. Najednou vetře se tu vůně do všech pachů, reflektor schová omlácené kulisy, jen vzadu za scénou se zvedá oblak prachu a v rozích portálu jsou pasti na krysy. Jen venku mrzne a tady sálá prudce, ze stropů bodák jak ústřední topení, láhev plzně na nápovědní budce, tomu se chlapi teprv říká umění. Tomu se chlapi teprv říká umění, tomu se chlapi teprv říká umění.

začínat ty hodiny.

Nad lotosovým květem na vteřinu zastavil se čas. Na břehu, co psi plete dívka, jež má velmi tichý hlas. Je slyšet klapot větru o koruny sekvojových dřev. Na tisíc kilometrů slyším její velmi něžný zpěv. Mládenec útloboký odvazuje od břehu člun. V rákosí u zátoky měsíce vynořil z vln. Z nebe se na zem sypou stříbrňáky dynastie Čchen. A starý básník Lipo báseň píše na pergamen. Klobouku čaroděje ukrývá se tygr a hroch. Dívce se srdce chvěje po hladině, přichází hoch. Lehounce vlny plynou, básník má čarovnou moc. Rozprostře nad krajinou svoje ruce a

zrcadlu tvář nevěří, očima uhýbá. A přeci jsme to my, z času klauniát, záření i tmy, něco jsme našli.

nechám se zavřít někde v báru a nepustím se nikdy ven. Jednou až

kravaty a tak. Snad si koupím novej voz, saka, kravaty a tak všelijak. Budu v tom válet sudy až před dům, no a tvůj táta nabije prach.

podstatě stačí to, že jsem. Možná to půjde i bez prachu, mně nějak stačí to, že jsem.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

na konci města a hluboko v duši. Umírá špitál na konci města a hluboko v duši. Umírá špitál na konci města a hluboko v duši. Umírá špitál.

až jednou přijde ten, kdo bude se ptát, jak.

0: Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.
1: V této hodině hrajem na Radio Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu. Tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

Může Bůh stát na tvý straně, můžeš mít všechno, co chceš mít, od darů ošoupané dlaně. A všechno dát a všechno vzít, můžeš stavět schody ke hvězdám, nebo kolem sebe hráz, ale nedoufej. Že vrátíš čas,

Můžeš být mladý, krásný, silný, můžeš mít pravdu, můžeš lhát, můžeš mít instinkt neomylný, můžeš se na výsluní hřát, můžeš stát rovně nebo kulhat, můžeš

marně ptáš se, jak to vidíš. Čas tě šoupnul o kus dál. Pořád ještě něco chybí. Jenom blázen by to vzdal.

0: to vidíš.
1: Pot ti stéká do očí.
0: Pořád ještě něco chybí.
1: Možná jiskra přeskočí.
0: Možná jiskra přeskočí.
1: Možná.

0: této hodině hrajeme na Rádiu Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.
1: Ujel nám vlak, povídám k čertu, co teď tady

této hodině hrajeme na Rádiu Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

je parket plný siluet. A tak hned tančit tam a zpět, dokud se hraje to, co znáš. Jenže ty šetříš na boty, na šaty a vedle posíl

Když hltáš, nemůžeš být syt. Zkus všechno zapalit a jít.

0: Folk je železná košile. Radio Folk.
1: Ty si buď, jak jsi vždycky chtěla, klidně dámo, a já budu dál malý kluk. Ať se mi všichni naši známí třeba smějou, já si koupím bubli fuk. A v pátek večer na náměstí tisíc bublin za mým štěstím.

čtvrt na jednu nasednu a poletí v saponátovém kokpitu. Ty víš, že věci nejsou, jak se zdají, to je ta malá záhada. Vyletím nad střechu katedrály, z té výšky vše snadné vypadá. A v pátek večer na náměstí tisíc bublin pro své štěstí udělám, udělám.

čas kabátů a vyslečených parků. Smutky si zabalíme do vánočních dárků. Sukně a sandály se uvolebí v koutě a táhlý melodie znova napadnou tě. Přišel čas promáčených dlaždic na náplavce a bačkor, co si doma hlídají své dravce, přehrátých tramvají i hlav sklopených dolů, blátivých cest a luk a polámaných stvolů. Barevný touhy a barevný stráně, spálený uhlík,

Zamrzlý dušičky se nemají kam schovat. Pod nosem poletuje vůně zvařáková. K moři je daleko a naděje jsou matný. Ještě že láhve plný smutku jsou ty vratný.

Přišel čas rovnic o dvou známých, o dvou v jednom. O listech, co se už jen větrem líně zvednou, protože dolétli až tam, odkud cest není.

všechno nechat být. Chápu tvý nápady, úmysly, nesmysly, i když jsou většinou tak trochu nemístný, na dno a na zem, v rychlosti na doraz, budu se vracet znovu a zas. Součástky bez dílu, otáčky na míru, točím se.

0: Živá voda v moři hudby. Radio Folk.
1: Tak už otvírám zas tu starou krabici od bot. Znovu prohlížím to, co je v ní. A neskončím dřív, dokud za záclonou se pozvolna nerozední.

Opatrně lehce, jak mu záleželo na větvích a botách. Opatrně lehce se za...

opatrně tiše se skryla v jeho stínu. Na důkaz, že nikomu nedává vinu, ukázal láhev deště. Mlčky ho pohladila rukou a jen strom zaslechl, jak zašeptal ještě.

Zprávy se šíří a slova, co nezahynou. Na jedné ruce ti spočítám, jak šance pod lavinou. Stačí je z doslechu znát, vyčíst je z kamenů snad. Až jednou sejdeme z hor, cesty se propadnou nikdy.

dají bát, jejich stín otvírá dlaň, do nitra hory tě zvednou, nejdřív si klekni, pak vstaň. Komnaty jantarový, v pravý čas pravdu poví, až jednou sejdeme z hor, cesty se

rejži a přesolí čaj. Kdo sůl nechá v posledním kempu, kdo raj změní v peklo a peklo zas v raj. Kdo zná všechny písničky trampů. Kdo přejí štěstí jako brdi hrob, kdo sladce nečeptá hned v řízkách. A koho bys roztrcha praštil a

Si mým pokojem roste orchidej, mým pokojem se po mracích prochází ptáci, mým pokojem roste orchidej.

je můj pokoj.

to je svět, co jsem ti dal. Je v něm i písmo, věda a čest, pravda.

přežít ve světě, co jsem ti dal. Tohle je domov, v něm své místo máš, naučí tě pár triků pro život.